Zapel na mě Rebeka Dremel. Já jen zádnil písm ty úry, bo jmil za nás dánes ansámbl Šepec. Ob 16. posledí jo světovna poročila.